krat. Krajky ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom. Hej, čer jes jest, enkrat bym šel.